Zachuj za štach, vtroštoť vám takte. Tancujeme valčík, prídu leny takte. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.

0: Jaskini Fuji! Fuji! Fuji!
1: My jsme nejvyfučanější hodiny na sebe.
0: Fuji! Jaskini Fuji!
2: A je to. Aspoň bude konečně pokoj.
3: Ale aj tak je škoda. Boli to krásne.

0: puta.
1: Dobre, ale to, to nič nie je. Ani trochu som sa nespotil.
2: Počkaj, počkaj. Peťa sa ešte len rozbieha. Teraz to rozkrútime. Dobre sa drž.
3: Len vpred, nie preč. Len vpred, nie preč. Ako reč.

podrýka len trocha zlostí, preháňanie z minulosti. Rexo viackrát povedal, že vraj skolil medveďa. Až tak zlé to ale nie je, len v duchu sa pousmiel.

noze, nutím vlky být, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,